to burst.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun.
1: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
0: Soutěžte s námi
1: vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Krásné sobotní ráno si jen přejeme, minutku po 7 hodině.
0: Rádio Jih, počasí.
5: O svatém Viktorínu ještě je teplo i ve stínu, taková je pranostika, dívám se na aktuální teploty. Ze Zlína 18 stupňů Celsia, stejně tak z Louky, Bulhary hlásí 21 a Polešovice 19. Dnes nás čeká ráno a dopoledne převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Před polednem začnou srážky ustávat, odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Zítra ráno a večer bude skoro jasno nebo jasno, během dne pak většinou polojasno a zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
4: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
6: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
5: How do you do a Roxette bude první písnička dnešní první společné hodinky bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy. Těšit se můžete i na další hity pro dobrou náladu. Za chvíli společně popřejeme dnešním oslavencům v kalendáři. Máme 5. září a svátek slaví Boris. Ale všechno nejlepší i vám, pokud máte dnes narozeninový den. A vám všem krásné ráno.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnešní sobota má datum 5. září a oslavencem je nositel jména Boris. A že v jednoduchosti je krása, to potvrzuje právě toto jméno. Rázné slovanské jméno má několik verzí výkladu, ale ten nejpřívětivější je jistě muž bojující za to, aby udělal svět lepším. Boris je ryze mužským křestním jménem bez ženské varianty. Při hledání původu jména bývá spojováno se jmény Borislav, Borimír, Bogoris nebo Bors. Domáckými variantami jména Boris je Boris, Boris, Borka, Borko nebo Borík. Jméno Boris zdaleka neužívá pouze čeština, jméno se vyskytuje i v angličtině, němčině, ruštině, italštině, holandštině, rumunštině a nebo srbochorvačtině. Mužské křestní jméno Boris má slovanský původ a několik variant výkladu. Výkladové teorie spojují jméno Boris se jmény Borislav či Borimír, další prameny pak z nich jména Boris dávají do souvislosti s bulharským vládcem Bogorisem. Jeho jméno se vyvinulo z mongolského slova bogory ve významu malý. Stejný význam by pak mělo i jméno Boris. Dívám se, kolik nositelů máme u nás na Moravě. Začneme ve Zlíně, tam je jich 18, v Uherském Hradišti také 18, ve Veselí 7, v Kyjově 13, v Hodoníně 21, v Břeclavi 22 a v Brně 163. Tak všem borkům přejeme všechno jen to nejlepší, krásný sváteční den. Ale podíváme se také na jména v kočičím a psím kalendáři a začneme tím kočičím. Tam je 5. září jméno Judy a v tom psím je dnes Ted. Tak i jim gratuluji. Krásné ráno.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Věděli jste, že 5. září je dnem sýrové pici? Já se přiznám, že vůbec, ale zase máme krásnou výmluvu dát si něco, právě to, co voní po celém bytě a míří z talíře rychlostí blesku, a to je právě ta sýrová pizza. Neznám nikoho, kdo by ji neměl rád. A víte ale, že oblíbená pizza quattro formaggi, tedy pizza se 4 druhy sýra, nemá jednu jedinou správnou recepturu. Kombinace sýrů se může lišit podle regionu i podle toho, co máte po ruce, a nebo taky podle toho, co máte prostě rádi. Často na ní najdete mozzarellu, parmazán. Každý sýr přitom přidá něco jiného. Jeden krémovost, další výraznou chuť, jiný zase krásnou vůni. Takže pokud dnes přemýšlíte, co k obědu, k večeři, tak si můžete na sýrovou pizzu zajít, anebo si ji třeba právě dnes připravit doma.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Možná právě dnes zjistíte, že vám doma chybí jedna rostlinka, a možná ne jedna. Pokud máte rádi květiny, pokojové rostliny a ten krásný pocit, když si domů přinesete něco zeleného, co vám bude dělat radost, mám pro vás jeden příjemný

0: Tip na dnešek. Festival rostlin přijel do Zlína a dnes i zítra, tedy 5. 6. září, se v kongresovém centru Zlín můžete těšit na obrovský výběr pokojových rostlin přímo od pěstitelů. Ceny tam začínají na 30 korunách, takže si můžete udělat radost opravdu za pár korun. Čekají vás tam malé i velké rostliny, květináče, doplňky, ekologická hnojiva, ochranné prostředky a další potřeby pro pěstování. Ať už jste zkušený pěstitel nebo začátečník, kterému statečně přežívá třeba jenom jedna jediná pokojovka, 100% si vyberete. Tak pokud máte dnes chuť na příjemnou procházku mezi zelení, tak Festival rostlin v Kongresovém centru ve Zlíně bude ta správná volba. A třeba si domů odnesete novou zelenou radost.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
1: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun.
0: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
1: Soutěžte s námi.
0: Vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Krásné sobotní ráno si hem přejeme, je přesně 8 hodin.
1: Počasí.
4: Začneme pranostikou. O svatém Viktorínu ještě je teplo i ve Stínu a aktuální teploty v Hodoníně 21 stupňů, v Mutěnicích 19, v Moravském Žižkově 20 a Sokolnice hlásí 19. Dnes ráno a dopoledne bude převažovat zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Předpolednem začnou srážky ustávat, odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zítra ráno a večer bude skoro jasno nebo jasno, během dne pak většinou polojasno. Zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
4: A je před námi další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy, tak pojďme společně pokračovat v sobotní dobré náladě. Dnes máme 5. září a svůj svátek slaví Boris. Rázné slovanské jméno má několik verzí výkladu, ale ten nejpřívětivější je jistě muž bojující za to, aby udělal svět lepším. Tak všem Borkům, Borisům všechno jen to nejlepší k dnešnímu svátku. A když už mluvíme o dnešku, máme tu také den sírové pici. A o tomto víkendu se můžete vydat i za trochou zeleně. Ve Zlíně totiž probíhá festival rostlin v kongresovém centru, takže milovníci pokojovek mají rozhodně kam zamířit. A samozřejmě toho pro vás máme připraveno mnohem více, třeba další tipy pro krásu v naší rubrice Krása bez skalpelů s panem doktorem Krejzlíkem. Tak krásné ráno!

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Teď se na chvíli vydáme do Uherského Hradiště, kde včera rozhodně nebyla nuda. Slovácké divadlo totiž zahájilo svou 82. divadelní sezónu trochu netradičně. Herci vyrazili přímo do ulic města a tak jste mohli potkat opravdu zajímavé postavy. Herečky v krojích z Gazdiny Roby nebo děti z Batůšky a lyžemi z komedie S tebou mě baví svět. Herci prošli Mariánským náměstím, prostřední ulicí i Masarykovým náměstím a na pódiu nechyběl ani tanec. Sítkou Hlaváčovou a Tomášem Žilinským se lidé dokonce zatancovali na Makarénu. A protože divadlo není jen o tom sedět potichu v hledišti, na závěr děti z muzikálu S tebou mě baví svět společně se svými divadelními tatínky zaspívali a zatančili titulní skladbu. Takže jestli jste včera v Hradišti potkali někoho, kdo vypadal, že právě utekl z divadelního představení, nebyl to sen. Slovácké divadlo jednoduše přineslo kousek svého světa přímo do ulic a nová sezóna je právě před námi.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Krásné sobotní ráno a jestli jste dneska ještě v posteli, tak hlavně žádný stres. Dnes je totiž den přijď pozdě, takže máme tak trochu oficiální povolení vůbec nikam nespěchat. Ještě jste nestihli uklidit, nevadí, snídáte už půl hodiny, výborně. A pokud jste si řekli, že dneska ráno prostě jenom zapnete rádio a budete chvíli v klidu, tak přesně to dělejte. Je sobota, máme před sebou celý víkend a v bezstarostném víkendu rozhodně nikam neutíkáme. Tak si to naše ráno užijte, přidejte trochu hlasitější muziku a hlavně dneska můžete přijít pozdě úplně bez výčitek.
0: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme.

0: přirozených výsledcích, správném výběru odborníka i o tom, jak může estetická medicína pomoci zachovat svěží vzhled. Dnes se podíváme na otázku, kterou si mnoho lidí klade. Stačí mi kvalitní kosmetika, nebo už je čas vyhledat odbornou péči? Protože stejně jako se staráme o své zdraví preventivně, i naše pleť někdy potřebuje správné vedení a odborný pohled. Pane doktore, mnoho lidí má doma několik kosmetických přípravků a snaží se o pleť dobře pečovat. Kdy ale nastává chvíle, kdy samotná domácí péče nemusí stačit?
1: Ona domácí péče je určitě základ a má velký význam. Někdy ale člověk používá kvalitní produkty, kvalitně se stará o pleť a přesto výsledek nevidí. V takové chvíli může pomoci odborné zhodnocení a správně nastavená péče. Nevždy to znamená ovšem podstoupit zákrok. Často je prvním krokem právě správná diagnostika a doporučení, co pleť skutečně potřebuje.
0: Takže návštěva odborníka automaticky neznamená, že člověk musí podstoupit estetické ošetření?
1: Dá se říct, že je to tak. Pacienti bývají někdy překvapeni, že první doporučení může být například změna domácí rutiny nebo úprava péče. Důležité je pochopit, co se s pletí vlastně děje a proč. Každá pleť má jiné potřeby a to, co funguje jednomu člověku, nemusí být ideální pro toho druhého.
0: Můžete uvést příklad situace, se kterou pacienti přicházejí?
1: Často přijde člověk a říká, používám drahou kosmetiku, ale moje pleť stále nevypadá tak, jak bych chtěla. Při konzultaci pak zjistíme, že problém může být například v nesprávně zvolených produktech, nedostatečné ochraně před sluncem nebo v tom, že pleť potřebuje úplně jiný typ péče. Někdy opravdu stačí malé změny, které ale dávají smysl.
0: Jaká je tedy podle vás nejčastější chyba, kterou lidé při péči o pleť dělají?
1: Často hledají jeden zázračný produkt nebo rychlé řešení. Péče o pleť ale funguje podobně jako péče o zdraví. Důležitá je pravidelnost, správný postup a hlavně trpělivost.
0: Kdybyste měl dát posluchačům jednu radu k domácí péči, jaká by to byla?
1: Nejdříve poznat svou pleť a až potom vybírat péči. Správná péče není ta nejdražší, ale ta, která odpovídá tomu, co vaše pleť skutečně potřebuje.
0: Dnešní díl nám připomněl, že základem krásné pleti je správné pochopení jejich potřeb. Více informací najdete na www.krejzlík.cz a na sociálních sítích.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: CZ. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 17:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
1: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
3: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme, je přesně 9 hodin.
4: Rádio Jih, počasí.
3: Dáme pranostiku o svatém Viktorinu, ještě je teplo i ve stínu a aktuální teploty z Kyjova 18 stupňů, 18 hlásí i Archlebov, Sedlec u Mikulova 20 stupňů a Vřesovice 19. Ráno a dopoledne bude převažovat zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Předpolednem začnou srážky ustávat, odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zítra ráno a večer bude skoro jasno nebo jasno, během dne pak většinou polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
5: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
3: Je před námi další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy, tak pojďme společně pokračovat v sobotní dobré náladě. Jako každou sobotu mezi 9. a 10. hodinou s těmi nejlepšími českými a slovenskými hity. Dnes máme 5. září a svůj svátek slaví Boris. Rázné slovanské jméno má několik verzí výkladu, ale ten nejpřívětivější je jistě muž bojující za to, aby udělal svět lepším. A když už mluvíme o dnešku, máme tu také den sýrové pici a taky den přijď pozdě. No a o tomto víkendu se můžete vydat i za trochou zeleně. Ve Zlíně totiž probíhá festival rostlin v kongresovém centru, takže milovníci pokojovek mají rozhodně kam zamířit. A samozřejmě toho pro vás máme připraveno mnohem víc. V této hodině přivítáme ve studiu Rádia Jih kluky z podivínské kapely IVM. Tak pohodovou sobotu!
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete.
6: Hity, kterým rozumíte.
5: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
6: Od 9 do 10.

0: čase být.
1: Ve studiu rádia jich vítáme kluky z podivínské kapely IVM, kterou z našeho vysílání důvěrně znáte. Za mikrofony už jsou s námi Radim Pacal a Svatopluk Hřebačka. Ahoj kluci.
2: Čau.
3: Čau.
1: Já už jsem vám zapla mikrofony, ani jsem vám to neřekla, takže tady byla nějaká domluva?
2: V pohodě. Mě, ten Svatopluk mě tak jako překvapil, to jsem dlouho neslyšel. Svatopluk.
3: No dovol.
2: To je svatík, to je miláček, bohu ví co, ale Svatopluk. Hmm.
1: Tak já jsem to řekla tak, jak to jako má povčas.
2: Jasně, ne, však to je pořád.
3: Svatopluk. Třetí, druhý teprve.
2: Svatopluk takže, druhý?
3: No.
1: Takže Svatia nebo Svatík?
3: Svatia. Krátce, moravský Svatia.
1: Ale zarazil se. A dnes má teda svátek Boris, ať už jako to máme teda v kompletu ta jména. Ale pojďme k tomu výjimečnému okamžiku. A to nejen, že si za chvíli pustíme váš nový singl Malinovka, ale společně také zveřejníme i jeho videoklip na YouTube. Než tak ale učiníme, pojďme si nový song Malinovka od IVM představit.
2: Malinovka je krásný song. Malinovka je téma nebo téma toho klipu, téma té písně je v podstatě současný problém mladých lidí se potkávat, setkávat se, seznamovat se. V podstatě jsme chtěli trošičku jako šťouchnout do tohoto tématu, kdy mladí lidi tráví spoustu času na sociálních sítích a když se potom mají setkat, tak bývají plní ostychu a plní překážek. Tak jsme do toho chtěli trošku šťouchnout. Víte, co máme doma i děti, takže tak jako z dálky pozorujeme, jak ta mladá generace funguje. A musím teda říct, že my, protože žijeme na menším městě, tak ještě ten problém není takový. Tam se pořád ještě ti mladí lidi jako dokážou setkávat, chodí do parku, já nevím, bohu ví kam, i když někdy teda to tam prosedí s telefonem v ruce, co si budeme vykládat. Ale není to ještě tak hrozné. Nicméně jsme si všimli u spoustě jiných generací, těch, co jsou ještě mladší než naše děti, že to začíná být vlastně horší a horší. A že opravdu jako potkat se, podat si ruku a pokecat už dneska je skoro fenomén, jako mám pocit. A tenhle klip vlastně o tom, a tahle píseň o tom trošičku vypráví a trošičku do toho jako tak samozřejmě s nadsázkou a humorem šťoucháme, no.
1: Tak upozorňujete opravdu na ten fenomén, myslím si, že s vámi můžu souhlasit i z toho, co slýchám, co slyším, jak to funguje, že se dva potkají a pak vlastně zjistí, že si spolu nemají co říct.
3: Přesně.
1: A nejlepší na tom je, že to jako pokračovalo a ten kamarád mi říkal, že oni se jako s tou holkou teda řekli si, no tak ahoj, jo, takže se jako odpojili a pak si zavolali. A nebo si psali, takže oni spolu jako fyzicky být nedokázali, ale v kontaktu jakoby přes ten telefon, buď jakoby zprávama, anebo voláním, tak to už šlo,
2: to
1: ale
2: ono.
1: Jako z očí v oči, tak jak my se díváme teď na sebe, tak jako nic.
2: To je ono.
1: A když se dostanu k textu písně, padají tam poměrně odvážné obraty a hlášky typu tam tě ochutnám, nebo sex je krásný sport. Kolik diskuzí jste vedli o textu své nové písně ve smyslu, jestli už to není třeba moc, nebo naopak málo? A jak jste vlastně nakonec došli na ten název Malinovka?
3: Tak ten text nám udělal Petr Soukup, který s náma dlouhodobě spolupracuje a jak jsme se tady bavili o tom tématu, tak v podstatě je to tak, že přes dneska doba sociálních sítí, tak je to o tom, že si vyměníme různé gify, smajlíky, posíláme si spoustu zpráv, všechno komentujeme, ale když se potkáme face to face takzvaně, tak je tam problém si to vlastně říct z očí do očí a to je hlavně o tom a ono to je vždycky o tom, že jedna věc je text, který o něčem vypovídá a druhá věc je samotný videoklip, kdy se snažíme to trošku to téma rozšířit a posunout to do jiných sfér, aby jsme to trošku jako roztahli to téma a co se týče toho textu, no, tak samozřejmě jsou tam odvážná slova, nejenom ty, co byly zmíněny, ale strašně nás to baví trošku nebýt jenom konzervativní, ale trošku jako upozorňovat a tak.
2: No my vždycky, když k tomu přijde a začneme rozebírat, jestli třeba tohle pro rádio není moc, jestli to rádia vezmou, třeba že je tam tohle a onohle slovo, tak většinou to skončí tak ta debata, že se z toho hlavně nesmíme po a prostě neřešit to, jo, že tam je vždycky dobrý pohled svého vlastního já, když byl mladý. To u mě funguje, jako podívat se, než mě bylo 20 a říct si, řešil bych tohle, prostě jo, nebyt připo, to jinak nejde říct, než neslušně, jak to říkat nebudu. A prostě se na to podívat mladýma očima, říct, tohle bych fakt neřešil ve 20, proč to mám řešit teď, jako, že tam slovo sex, kolik písní se slovem sex, sex je náš, Lucie, tolik písní a nikdo to neřeší.
1: A každý si to zpívá a ani mu to nepřijde,
2: no
1: že?
2: A proč bych to měl řešit já? Přesně. Malinovka, malinová šťáva, to je jiné...
1: To je asi u té šťávy, tam už...
2: Ano, tam jde o to, že ta malinová šťáva je takový vzorek za mě, vzorek jako takové...
1: Ty to tak vyslovuješ, že už si myslím, že ani není potřeba k tomu.
3: Letos bylo plus 5 až 5.
2: Vidíš, přesně tak to funguje, malinová šťáva, to je sexy.
1: Ano, je to šťávka, ne?
2: Přesně.
3: Si dáte tu vychlazenou malinovku, pěkně ledovou a teď vás to projde, pěkně.
2: No, každý v tom vidí něco jiného, no. Takže to vidí Rinču.
3: Ano, člověk se prosí.
1: Ano, tak. Tak teď se pojďme vrátit ještě k tomu klipu. Protože jste kapela, která má kořeny v srdci Jižní Moravy, doslova v lednicko-valtickém areálu. Kde se videoklip k novince Malinovka točil a kdo se zhostil hlavních rolí?
2: Ty hlavní role, to byl takový problém. My jsme chtěli tam mět co nejmladší v podstatě lidi, aby to korespondovalo s tím, co má vypovídat ten klip, myslím, čím ten šťouchanec do těch mladých lidí, co se týče sociálních sítí a potkávání se obecně. Ale zjistili jsme, že je to celkem problém. Dneska spousta mladých lidí, kteří se hlásí do konkurzu, anebo jsou na různých serverech, co se týče klipů a natáčení obecně, řeknou zpočátku ano, jdeme do toho, budeme točit pro někoho klip, potom si přečtou scénář a zjistí, že se tam mají, ono to v podstatě ten problém toho o čem ta píseň je, se vlastně ukázal i v tom castingu, jo, protože nám třeba klučina řekl, jo, super, potom si přečetl scénář a zjistil, že se tam má s holkou naznačovat jako nějaké jako bližší intimní setkání, jako že se mají obejmout, žádné líbání, nic, jo, obejmout se, povalit se spolu jako na gauč nebo tak, a odstoupil z toho večer před natáčením třeba nebo tak, jo, a to je přesně to, říkám, tyjo, to je přesně ono, tak hlásí se na to, že by chtěl někde hrát a potom se má s někým obejmout a má s tím problém, tak jako co ti děti chcou točit, jako
1: no,
2: potkávání se na nádraží a výměna lístků na vlak, nebo jo, je takové složité, no nicméně chtěli jsme tam mladé lidi právě proto, aby to korespondovalo s tím, co chceme říct, a natáčení bylo bezvadné v tom, že tentokrát jsme se obrátili na v podstatě známé, s kterými už jsme nějakým způsobem buď spolupracovali, anebo se známe v rámci toho, že v lednickém pivovaru třeba nám poskytli ubytování pro Xindla X, když jsme křtili naše album druhé, tak nám ho tam vlastně ubytovali a krásně se o něj postarali, a Burgers Club, kde jsme točili vlastně ty scény v té restauraci, tak tam jsme si občas zahráli. Není to úplně naše místo, kde bychom byli zvyklí hrát, protože to menší prostor a tak. A je nás hodně a jsme celkem jako hlasití, ale udělali jsme, myslím, že dvakrát výjimku a zahráli jsme si tam, a majitel vlastně té restaurace je super kluk, s kterým máme dobré vztahy, tak to byla vlastně hned první volba, jestli můžeme u něho natáčet. Takže Burgers Club v Lednici a pivovar Lednice, říkám to správně, že?
3: Já nevím, jestli můžeme jmenovat, jako.
2: Jo, určitě můžeme.
1: Jo.
2: Určitě. Moc.
1: Zeptám se svého mladšího já a to mě říká, že mám být jako autentická.
2: Přesně.
1: A říkám, tak to tam jako řekněme, co tady budeme.
2: Jo, já bych se nebál říct Burgers Club v Lednici
1: a pivovar Lednice. Já se vůbec nebojím, jako pivovar Lednice, všechno.
3: Jo, jo. Hlavně mají krásné prostory, chtěli jsme to trošku, vždycky se snažíme, ať to trošku jako, ať ukážeme na té Moravě, že to tady umíme, že máme krásné restaurace, perfektní.
1: A musíme se pochválit přece tím, co tady máme, ne, když jsou to naše poklady, tak co budeme se tady někde schovávat.
3: Přesně tak.
1: Kapela IVM, kapela jako víno, funguje už od roku 2014. Ta Malinovka je energický moderní pop. Kam se kapela za těch víc než 10 let zvukově posunula? A jak takový song vlastně dlouho vzniká? My jsme totiž slyšeli, že zrovna tento uzrával delší dobu.
2: No, kapela dozrála zároveň s námi v podstatě. Protože před těma 12 lety jsme měli prostě chuť dělat věci s kytarou a vínem, tak vlastně ty písničky první vznikaly a tady u svatě, třeba na terase, kde jsme otevřeli víno, víno hřebačka. A
1: máme tady teda jenom vinařství hřebačka, teď tu máme jenom malinovky teda. Jo.
2: No a tam jsme vlastně skládali písničky, které byly primárně na kytaru. A tak vlastně takové bylo i první album, jenomže jak člověk poslouchá a obklopuje se různými muzikanty a poslouchá další a nové věci a propuje staré věci, nové věci, tak do toho začne, v podstatě vkládat nějaké svoje vize o tom, jak by chtěl, aby ten zvuk vypadal. No a tím se vlastně jako posouváte, že? A posunuli jsme se vlastně až do toho zvuku, který děláme teď. Ale třeba nedávno jsme se zrovna bavili, že máme chuť možná udělat zase nějakou takovou jako kytarovou, jednoduchou věc, bez prostě syntetizátorů.
3: Tak je možná něco
2: takového. No, třeba něco takového, možná něco zpěvnější, jako jsme dřív měli Plachty proti větru, nebo něco takového. Takže ono je to vždycky o tom, že my jsme v podstatě v tomhle strašně svobodní, jo. Protože my to máme vlastně jako koníček, nemáme to jako hlavní povolání, nejsme pod žádným labelem, děláme si to všechno sami a to nám vlastně dává strašnou svobodu, jako jo. Ano, člověk může někdy z toho alba vytáhnout jednu píseň, kterou trošičku ohladí, aby byla lepší pro rádio. Ohladí, říkám úmyslně, aby to nevypadalo, že děláme písničku tak, aby zněla v rádiu. To určitě ne, ale samozřejmě nějaké kritéria to má, že? Takže třeba ohladíme něco trošku, aby to bylo do toho rádia jakože lepší, ale jinak jsme vlastně strašně svobodní. A když chceme teďka příště udělat prostě kytarovku, tak ji uděláme, nikdo nám do toho jako nekecá, no. No a ta poslední otázka, tam byly myslím tři, že?
1: Jenomže jsme slyšeli, že to zrovna uzrávalo nějakou delší dobu, ta malinová šťáva.
2: Ale ono jich uzrává takhle víc, jo. Někdy člověk prostě skládá a buší do toho hned a rovnou to chce vydat a tak. Ale teďka třeba v poslední době jsme zjistili, že máme v šuflíku strašně moc věcí, na které jsme se dlouho nepodívali, že svatí?
3: Je to tak, no.
1: A jak to tak jako vznikne, že tam toho máte hodně a pak si řeknete, ty jo, tak se podívej, co tady všechno máme za poklady.
3: Ne, samozřejmě těch písniček je v šuplíku strašně moc, jo. Vždycky jedna věc je, co zrovna cítíte, ale není to zrovna připravené ještě tak, jak byste to chtěli vydat, ale jde o to, že ty písničky, které jdou do rádia a jde to nějakým způsobem do videoklipu a to spousta penízků, které člověk za to musí utratit, tak je potřeba tomu dát tu maximální péči a zajet třeba do Brna, do Reset Studia za Kašníkem, nebo využíváme našeho kamaráda, velkou kamaráda Lukáše Chromka v Praze. A je potřeba tomu dát ten správný sound, tak aby to obstálo i v tom rádiu.
1: A jsou i ty ostatní písničky jako takové průkopnické, nebo co je tam jako ta motivace k tomu napsat tu písničku? Co jsou ty impulzy? To je otevřená mysl.
2: Víno a pohoda. Jako, v podstatě my to vždycky necháváme na tom, jak se zrovna cítíme, protože my vlastně ty písničky skládáme primárně improvizačně a potom teprve začínáme pracovat na tom, jestli ji posunout dál nebo ne. Takže to, co v tu chvíli, když pijeme třeba Portugal, nebo když pijeme jak je ta bičí krev, takové to Donfelder. Ten jsem třeba, já teďka točíš alkohol, už jako moc tomu neholduji, ale když si dáme třeba sklenku Donfeldera, improvizujeme, skládáme. My vlastně v tu chvilku nevíme, že skládáme, jo. Až poté.
1: Tak možná je to o tom, že to vlastně nevíte a ono to tak nějak jako proudí samo.
3: To je zajímavé téma, to jsme tady když si už při rozhovoru říkali, že vlastně jsme vypozorovali sami na sobě, když jsme si večer sedli s kytarou a pili jsme bílé víno. Tak jsme skládali takové taneční písničky, takové
2: rychlé,
3: pozitivní vibe a bylo takové super fresh, svěží. Pak jsme si dali jeden večer, jsme si dali červený archivní a měli jsme takové spíš
2: melancholické
3: srdcové,
2: pomalejší, no.
3: Vyznávačné písničky ke svým manželkám a plné srdcelidných záležitostí, aby ani zabíhat do konkrétností. No a pak jsme si jednou dali rosečko a udělali jsme reggae. Takže
2: to byla má burčák. Ano,
1: a nemáme burčák, a to ten Donfelder, ten se řadí kam teda.
2: Ten je do těch červených,
1: A burčák?
2: Burčák to bylo to reggae, no, podle mě.
1: Jo, tak
2: já myslím, že jo, no. Myslím, že to bylo reggae. Rosé bylo, co jsme dali na rosé? To už si nespomenul, ale ten burčák mám určitě spojený s reggae.
3: Burčák z rosečka. Jako...
1: To můžete mít rozdělený playlist. Jakoby kapela z Moravy a můžete to rozdělit, jako co vás jako namotivovalo, neinspirovalo.
2: A víte co, některé ty písničky, když se bavíme o tom, že to vytahujeme z těch šuflíků, tak některé ty písničky totiž vám třeba v ten moment jako neřeknou tolik, jako když se k ním vrátíte. Někdy jsou dokonce napřed a vy nevíte, co s nimi dělat, jako jo. Že musíte dozrát do toho, že za pár let se na nich podíváte a řeknete, jo, teď nastal ten čas, tahle už vím, co s ní, jo, a tak s tou šuflíku
1: vytahujete. A není to někdy třeba tak, že si řeknete, tyjo, to je tak dobré, to jsem jako složil, to jsem napsal. Není to tak, jako, že může překvapit i vás samotné?
2: Rozhodně, to se stává.
3: No, každá nás to překvapuje v podstatě.
1: No, důležité je, že novinka Malinovka teda dozrála do stavu, kdy může být představena světu. A ve studiu rádia jich jsou s námi Radim Pacal a Svaťa Hřebačka z kapely IVM a na nich je právě teď uvést a odpočítat start premiéry songu Malinovka v Jihomoravském éteru. Já ji tady mám připravenu. Kluci, tak jdeme na to? Odpočítat ve to?
0: 3, 2, 1 teď.
1: Možná zkuste se zeptat svého mladšího já, jak by to jako odstartovalo, jestli to má být takhle nebo úplně jinak, je mně to jedno.
2: No, to právě, že nevím, jestli bylo vysílatelné, ale já bych hlavně přál, aby se písnice dařilo. Přál bych všem posluchačům rádia Jih a v podstatě všem milovníkům hudby, aby se jim písnička líbila. A všem mladým lidem, kteří to dneska třeba uslyší, jestli vůbec někdo z mladých lidí, myslím těch opravdu dětí, ještě poslouchá vůbec rádio. Těžko říct, jo?
1: Ano.
2: Tak vám bych chtěl vzkázat, ať si z toho klipu a z té písně něco vezmete a zkusíte se stát pankáči a rebeli tady v tomhle tématu, necháte ty telefony zamklé doma a prostě půjdete mezi kamarády ven.
1: Co k tomu dodat? 3, 2, 1, Malinovka, teď.
4: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: Na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy, jsme si premiérově zahráli nový song od kapely Jak víno, tedy od kapely IVM. Jmenuje se Malinovka a ve studiu s námi živě zůstávají Radim Pacala, Svaťa Hřebačka. Pánové, ještě jednou hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
0: Písnička jako taková odehrála, ale vy k ní máte i videoklip a na Rádiu Jich je nám velkou ctí, že právě teď je ten okamžik, kdy můžeme právě video k novince Malinovka poslat do světa. Takže kde ho najdeme a jeho oficiální zveřejnění je ve vašich rukou?
1: No, odpálíme to tady, mám nachystaný notebook, připojený pěkně internet, takže začneme ho publikovat. Jinak samozřejmě, jak se vrátíme domů, bude to všude na všech sociálních sítích, platformách, na Spotify, iTunes, takže všude si ho můžete poslechnout, ten nový single, doufám, že se vám bude líbit.
0: Takže na Spotify pěkně ve smyčce, že?
1: Přesně tak.
0: Takže jednou je málo, to musí jet.
1: Tak rádi, odpočítej mi to.
3: 3, 2, 1, start.
1: Tak jo, tak jdeme
3: ať
1: na
3: se
1: to.
3: Daří.
0: No ať se daří, Malinovce.
1: No je to tam, tak schválně. Kdo bude první?
3: No, dobře.
1: A komentujte.
3: No ano, komentujte, zajímá nás to, komentujte, jak se vám to líbí, a komentujte, jak se vám líbí písnička, jak se vám líbí klip a budeme rádi, když to budete sdílet a hlavně, když se nad tím, když si z toho něco vezmete, no, z toho tématu.
0: Ano, když se k tomu i vyjádříte, jaký je třeba váš názor na tady tuto v úvozovkách problematiku dnešní doby, a nebo si myslíte, že ta naděje tady je a že jsou mezi vámi výjimky a rádi se potkáváte, rádi si spolu povídáte a třeba je to právě tím, že jsme na té Jižní Moravě, jak říkal Radim, že jsou tady i takové ty hodové zábavy, kroje a sešlosti, že se máte rádi a že vám neudělá problém hrát třeba v příštím klipu IVM.
3: Třeba. Proč ne?
1: Přesně tak.
0: Ano, hosty Rádia Jih byli Radim Pacal a Svaťa Hřebačka z kapely IVM. My vám moc děkujeme za návštěvu a ať se vám i novému songu Malinovka daří.
3: Tak děkujeme za pozvání a hezký zbytek soboty.
1: Moc děkujeme, užijte si tady všechno, co je od maliny, ty malinoprodukty. Jo, volal mě ještě Miraj, tak jsem vzal i malinový sirup, tak máte všechno od Malinovky. Tak.
0: Je to tady úplný full house, jak se říká, jsou tady i čerstvé maliny dokonce, takže nejde jinak, než si pustit dneska Malinovku.
4: Hodina českých a slovenských hitů od 9 do 10 na Rádiu Jih.

0: co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
3: Hodina českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Těšili jste se? Já moc. Naše oblíbená hodina jukeboxu mezi 10. a 11. hodinou je tady. Za 15 minut startujeme, tak telefonky do ruky. A jsem zvědavá, komu budeme hrát, koho potěšíme písničkou z éteru Rádia Jih. A já se těším taky hlavně z toho důvodu, že vy jste vlastně ti moderátoři Rádia Jih se mnou každou tu sobotu. Takže ta práce vlastně je na vás a já budu dělat jenom to, co vy mi řeknete. Takže pojďme na to. 606 703 889, to je číslo pro vaše SMSky, anebo taky zprávy na WhatsAppu, tak už se těším i na vaše hudební výběry. Jenom připomenu, že dnes máme sobotu 5. září a svůj svátek slaví Boris, tak všem Boriskům popřejeme všechno, jen to nejlepší.
0: Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci Po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz.
2: Hity, které milujete.
3: Hity, kterým rozumíte.
2: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
3: Od 9 do 10.

0: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
6: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme, je přesně 10 hodin.
7: Rádio Jih, počasí.
6: O svatém Viktorínu ještě je teplo i ve stínu. Sice teď asi ne, ale odpoledne možná, jo? Aktuální teploty Břeclav 18, Blatnice pod svatým Antonínkem 16, Dolní Věstonice 17 a Bochlovice také 17. Odpoledne bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Později budou tyto přehánky ustávat. Stejně tak oblačnost se protrhá na polojasno až skoro jasno a odpoledne se dočkáme 23 až 26 stupňů Celsia. Zítra ráno a večer bude skoro jasno nebo jasno. Během dne většinou polojasno a nejvyšší teploty 21 až 24.
7: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
6: Těšila jsem se moc, doufám, že vy taky. Přesně 10 hodin a my startujeme. Už teď vám můžu prozradit, že na úvod dáme Queeny Don't Stop Me Now, takže si zaspíváme, zavlníme se v bocích a hned v zápětí dáme Dalibora Jandu a hráli jsme Kličkovanou. Tak věřím tomu, že nebudu sama, kdo si tady bude u rádia jich zpívat. Tak pojďme na vaše zprávy, které dorazily na 606 703 889. Kam můžete další zprávy posílat, ať už formou SMSky nebo na WhatsApp. Klidně u WhatsAppu pošlete i fotky, co dělá. Kde děláte a jak to máte, klidně, pak vám taky pošlu fotku nazpět. První zpráva je od Marti. Ahoj Peti, zahraj nám prosím Dalibora Jandu, hráli jsme Kličkovanou, dnes máme v plánu relaxovat doma a užívat si volného víkendu s rádiem Jih, díky Martě a Pavel. Napsala taky Milka, prosím o zahrání mému příteli k dnešním narozeninám, slaví 32. To je všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky se vzkazem, miluju tě. Nádherná zpráva, co víc k tomu dodat, tak všechno nejlepší i od nás za celé Rádio Jih, přejeme krásné narozeniny. A napsala taky Aja. Zdravím Rádio Jih, chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky od Freddieho Mercuryho pro celý tým Roháč a Fejta. Vy jste vlastně takové naše štěstíčko. Na závodech v Kopčanech jsem zapomněla dát zahrát a byla jenom jedna stříbrná medaile. V Trenčíně to už byly 3 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzová a ke všemu jsem s manželem v tombole vyhrála první cenu a to skútr. Děkuju a pěkný den Aja. Tak jste to slyšeli, vy si necháte zahrát písničku z Rádia Jih a nejenom, že vyhrajete zlaté medaile, ale ještě vyhrajete první cenu. A jo, moc gratuluju a už se těším na další vaše zprávy. 606 703 889.
7: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ahoj, tu Ivet Irská, právě teď užívám dovolenou tu na Slovensku a Moravě. Píseň bude pro moji celou rodinu, všem, co poslouchají Rádio Jich a vám do rádia. My moc děkujeme a zdravíme Ivet. A na to navazuje další zpráva. Čauko Peti, pozdravuju, chtěl bych nechat zahrát všem, co poslouchají rádio. I nám tady pro Pajdu, Lili, Iry a i mě a Lukášovi a mojí sestřenici. Tak já vás moc zdravím, užijte si společný víkend, společný čas. A další zpráva zní takto. Ahoj Peti, zahraj všem pracujícím, aby jim ta práce šla lépe od ruky a bude to pro Martina, Pavlu a Myšku a prosí si reflexy. Tak reflexy a sluneční připraveny a taky dáme Krištofity a já a prozradím vám, pro koho to bude. Na 606 703 889 dorazila tato zpráva. Dobrý den, chci poprosit o zahrátí pro manžele Oldřišku a Ivánka Antošovi, kteří slaví dnes 40 let společného manželství. Ať mají stále úsměv na tváři, pohodu a klídek, přeje Bohuš. Já se k takovému přání velice ráda připojím, tak moc vás zdravím, Oldřiško a Ivánku, a velká gratulace z Rádia Jich.
0: Jukebox Rádia Jich. Jukebox Rádia Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Další víkend v práci a k tomu selfiečko, to mi poslala Lenka. Leni, já moc zdravím a moc děkuju, že se se mnou takhle krásně podělila, taky se s tebou podělím. A taky Lenka psala, že zdraví všechny, co jsou v práci, tak já se k tomu taky můžu připojit, k takovému to vzkazu. Samozřejmě velký pozdrav vám všem, co jste v práci už třeba od brzkého rána, ať vám to rychle uteče, práce vám jde od ruky a máte tak nějak dobrou náladu. Myslím si, že písničky, které hrajeme, k tomu můžou přispět. Navíc před námi je právě teď divokej byl Čmelák a pak dáme Lučenza, takže pojďme na další vaše vzkazy. Ahoj Rádio Jich, chtěla bych zahrát písničku Lučenzo, Danca Kuduro, hlavně pro mého syna Kristiánka a pro syna Markuse a přítele Michala, díky, Michala z Kyjova. Tak zdravíme Kyjov, další zpráva, ahojky, zahrajte prosím písničku k dnešním narozeninám taťkovi Ondrovi do Uhřic, Ondra, Filda, Aďa a Monča přejí krásný narozeninový den. Tak Ondro, všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, hlavně té rodině a ať se ti splní všechno, co si přeješ. A další zpráva, ahoj rádio, zahrajte našej Elišce k včerejším 13. narozeninám písničku od divokého Byla, to přeje taťka Andrej s Nikola, pejsci Róska a Ája a kámoši z Dubňan. No a jak jinak než celé rádio Jich, milá Eliško? Krásné 13. narozeniny, velká věc, už je z tebe velká slečna, tak je od nás všechno jen to nejlepší k tvým krásným narozeninám.
0: Jukebox Rádia Jich. Jukebox Rádia Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Je to tak, celou tuto hodinu hrajeme pro vás a podle vás, jako každou sobotu mezi 10. a 11. je tu hodina Jukeboxu. Pojďme rovnou na vaše vzkazy. Zdravím Rádio Jih, prosím o písničku pro holky na lince, ať nám dnešní směna uteče. Děkuji moc Alena, Jana, Jitka, Renata, Radka a Ola. Tak všechny holky zdravíme a píše také Michal. Ahoj Peti, zahraj pro moji Rozárku k včerejšímu svátku se vzkazem Mám tě rád. A další zpráva je od Romči. Ahojky, zahrajte nám do Bošovic, mám tu super holky Kačenku a Evičku, tak ať mají hezký den. A je tam u toho takový ten roztomilý smajlík se srdíčky. Tak zdravím taky všechny holky Kačenku, Evičku i Romču. A další zpráva zní takto. Ahoj Rádio Jih, zahrajte prosím pro Pavla a Petra na Okál do Dubňan něco od Jana Klubusa. Moc vám děkuji. Tak Jana Klubusa tu máme, dáme dokud. Tu písničku mám já ráda moc, tak doufám, že si zaspíváte spolu se mnou. A vezmu ještě jednu zprávu. Že budeme hrát pro ty, co vyhráli vstupenky na Rádio Jih a už teď se těší na dnešní koncert a i ostatním, co se potkáme večer v Dubňanech, Martin Zebzence a prosí o zahrání něčeho od Lucie. Tak Lucie je taky připravena a těším se, co tam bude dál. Klidně si napište 606 703 889.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 Netra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
0: Jukebox Rádia Jih.
7: Jukebox Rádia Jih.
0: Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ahoj, zahraj prosím do Lovčic všem z Automoto Veterán klubu, kteří dnes od 14 hodin pořádají čtvrtý ročník výstavy historických vozidel. Ať se vše vydaří a počasí přeje, díky moc veteráni. Tak věřím tomu, že počasí vám vyjde, protože od oběda odpoledne už se má vyjasňovat, takže bude tak akorát. Další zpráva, ahoj Rádio Jih, zahraj prosím synovi Lukášovi, slaví 40. narozeniny, děkuje Jaroslav z Ostrožské Nové Vsi. Zdravím Peti, prosím zahrajte nějakou krásnou písničku pro všechny, kteří poslouchají Rádio Jih a taky hlavně pro tebe. Mějte všichni krásný víkend, posluchač Radek a posílá pracovní video. Zdravím Rádio Jih, chtěl bych zahrát pro Zuzku do Velkých Bílovic, která chystá oběd, ale moc jí to nebaví. Zdraví táta Jirka. Taky povzbudíme takhle na dálku Zuzi, tak hlavně ať se ti to podaří. A další zpráva, dobré ránko, prosím zahrát Lambádu, mojí barunce do Chorvatska. Ať nám dnes vyjde krásné počasí a nespálíme se. No tak my vás zdravíme do Chorvatska. Ti, co už jsou v takovém tom pracovním a školním procesu, už můžou jenom vzpomínat na své krásné zážitky z prázdnin a z dovolených, ale i vy si to užijte.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Dobrý den, milá Petro a skvělé Rádio Jih. Chtěl bych zahrát píseň od skupiny Horký, že slíže silný refrén pro mého tatínka, který se nám vrátil ze zahraničí, kde pracuje a máme ho konečně doma. Máme ho všichni moc rádi, děkuji a přeji pěkný den, Ondra z Dambořic. Tak Ondro, zdravíme, písnička zahrála, dohrála Horký, že slíže a silný refrén, tak jak si spřál, tak zdravíme vás úplně všechny a užijte si víkend. Milí v Rádiu Jih, prosím o písničku pro Nelinku, Přivřela si palec a mocí to bolí. Děkuji a krásný den. Tak Nelince posíláme takhle na dálku, spoustu sil, aby to zvládla, věřím tomu, že

0: teď už to bolí méně a příště si dávat víc pozor, víte, jak to je hned. Další zpráva, dobrý den, zahrajte prosím pro moji mamku k narozeninám písničku od Pejonce, to přeje Eva a Tom z Veselí nad Moravou. Ahoj Peti, prosím zahrajte písničku pro mého manžela Zdenka Štrajta z Velkých Pavlovic, který oslaví ve středu 9.9. narozeniny. Přeji ti lásko, hodně štěstíčka, zdravíčka, v práci klidné nervy a daruji ti celou náruč lásky a hlavně přeji vždy šťastné návraty ke mně domů při jízdě na skútru. Tvoje ženuška Veronika Anna. Děkuji a je tam u toho srdíčko. Takže Zdenkovi i od nás z rády a jich velká gratulace k narozeninám, které oslaví ve středu. A vezmu ještě jednu zprávu. Dobrý den, vážené rádio jich. Prosím o zahrání nějaké písničky od Miraj, která poletí do Dolního Němčí pro Rozálku, která měla včera svátek, a Oliverkovi, který nastoupil do školy. Oběma vše nejlepší, hodně úspěchů v životě, to přeje Milan a Blanka z Ježova a já taky.
1: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ahoj Rádio Jih, zahrajte nám prosím všem motorkářům, kteří dnes míří směr Konice u Prostějova, třeba Harley, proč pocit mám, děkuje Petr z Kroměříže. Písnička připravená, další zpráva, zdravím Rádio Jih ze Žeravic. Posílám obrovskou gratulaci strýcovi Milanovi k jeho 70. narozeninám a k tomu mu chci nechat zahrát písničku. Přejeme mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka, přeje rodina Hujčáková a babička a dnes to na oslavě pořádně rozjedeme. No tak si to užijte, není nad to pořádně i tu 70. oslavit. A další zpráva, milý Damiánku, přejeme ti k dnešním 9. narozeninám. Užívej si celý den, jako by byl jeden sen. My ti k těm narozeninám přejeme srdečně hodně štěstí, pevné zdraví a ať se máš báječně jak ve škole, tak s partou dětí. Přeje maminka, tatínek a Sofinka. Moc tě milujeme a písnička Letná, děkujeme. Tak se to celé rýmuje, milý Damiánku, písnička Letná je připravena a i za celé rádio Jich ti budeme přát všechno jen to nejlepší k tvým krásným 9. narozeninám a taky to krásně oslav.
0: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.

0: Z. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
1: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Předleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
4: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
5: Krásné sobotní dopoledne si hem přejeme minutku po 11. hodině.
6: Rádio Jih, počasí.
5: Začneme pranostikou o svatém Viktorínu, ještě teplo i ve stínu. Aktuální teploty z Veselí nad Moravou 17 stupňů, Žarošice 15, Hustopiče 16 a Topolná 16. Ještě dopoledne bude převažovat zataženost občasným deštěm nebo přeháňkami. Předpolednem začnou srážky ustávat, odpoledne se protrhá oblačnost na polojasno, večer až na skoro jasno a odpolední teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Neděle nabídne ráno a večer skoro jasno nebo jasno, během dne pak většinou polojasno a zítřejší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
7: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
5: A je před námi další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy, tak pojďme společně pokračovat v sobotní dobré náladě. Dnes máme 5. září a svůj svátek slaví Boris. Rázné slovanské jméno má několik verzí výkladu, ale ten nejpřívětivější je jistě muž bojující za to, aby udělal svět lepším. A když už mluvíme o dnešku, máme tu také den sýrové pici. A o tomto víkendu se můžete vydat i za trochou zeleně. Ve Zlíně totiž probíhá festival rostlin v kongresovém centru, takže milovníci nejen pokojovek mají rozhodně kam zamířit. A samozřejmě toho pro vás máme připraveno mnohem více v této hodině si hem za vínem s Rastínem Janovíčkem. Tak krásnou sobotu a užijte si víkend!

0: Vinařem za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: I v září se dá vyrazit za vinaři na skleničku. Kam, to prozradím sice až v samotném závěru naší dnešní hodinky o víně, ale myslím, že stojí za to si počkat a poslechnout si, jaká další zajímavá témata pro vás tady mám. Například předpověď letošních sklizně hroznů u nás. No, mnoho teplých dnů si vybírá daň i z vinic, ale i která kmoučka z Matolín vinné révy uspěla na země živitelce i velkopavlovická vinařská podoblast, která nám ještě v seriálu nominačních výstav do Salonu vín ještě chybí probrat. Já jsem Rastino Anovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih.
2: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pořadem Za vínem. Za vínem. Na rádiu Jih.
1: Velkopavlovická podoblast má svého šampiona v rámci nominační výstavy do salonu vín České republiky. A kdo to je? Je to jméno, které v poslední době slyšíme celkem často. Rodinné vinařství Skoupil z Velkých Bílovic. Vyhráli s Tramínem Červeným Úlele 24 a tak k tomu ovládli i kategorii bílých suchých vín. Mimochodem do soutěže se letos přihlásilo 853 vín od 113 vinařů a rozhodovalo o nich 20 komisí. No a medaile si kromě Skoupilu odnesli taky vinařství Vladimír Tetur za Riesling Rýnský 21 v kategorii polosuchých a polosladkých vín. Mezi sladkými kraluje Palava 25, výběr z bobuly z vinařství U Kapličky, mezi růžovkami a klarety pak rolandské modré klarety 23 od novínu z Nojmo. Zatímco červená vína, tam zabodovalo Kive Grand Reserva 23 z vinařství Kubík. Mezi šumivými pak Louis Gerardot Brit 22 z Bohemia Sektu. Potažmo perlivými Frizo 25 z vinařství Svoboda. A nejlepší kolekci představilo BV vinařství. Kdo si chce vítězná vína sám ochutnat, má čas až do 21. listopadu. V hotelu Amande v Hustopečích totiž to chystají i veřejnou degustaci. Za nás velká gratulace.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vínem za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Každý úspěch potěší, to je jasné, a za mě, když se týká vína, tak dvojnásob, natož když se jedná o vedlejší produkt, který je teď oceněný. Třeba jako hroznová moučka z němčiček. Na agrosalonu Země živitelka získala totiž to zlatý klas s kytičkou, to znamená nejvyšší možné ocenění celé soutěže. Skutečně, vyrábí se ze zbytků polisování vína, slupek a dužiny, respektive matolin. Ty se nejdřív šetrně vysuší, oddělí se z nich semínka a zbytek se rozemele na jemnou bezlepkovou mouku, kterou pak jde použít například při pečení, na těstoviny anebo třeba do cereálií. Mimochodem podobný nápad mají i v Itálii nebo za oceánem v Americe, ale ten český způsob zpracování je chráněný patentem. No jo, zlaté české ručičky. Mám radost a do němčiček posílám velký palec nahoru.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
0: Rádio Jih.

0: Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: Rychlá anketa mezi členy Vinařské unie České republiky, která sdružuje největší pěstitele a výrobce vína, přinesla čísla, která moc optimismu nad letošní sklizní nepřidávají. Bude totiž to podle vinařů o 20 až 30% nižší, než je dlouhodobý průměr. Může za to sucho a vysoké teploty, kvůli kterým jsou hrozny menší, místy dokonce zcvrklé a dozrávají nerovnoměrně. Jiní jejich kolegové zase mluví o výnosu nižším o 30% a o sklizni, která letos začíná o 2 týdny dřív než obvykle. Nejde přitom jenom o množství hroznů, nižší je i takzvaná vývisnost, to znamená, kolik šťávy se z hroznů vůbec podaří získat. A co je možná nejvíc nepříjemné, odborníci upozorňují, že důsledky letošního sucha se nemusí projevit jenom letos, ale můžou zasáhnout i úrodu v roce 2020.

0: 2027. Ach jo, furt něco. Ale držíme palce.
1: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: Blížíme se do finále, ale v žádném případě ani dneska nesmíme opomenout kalendář nejbližších akcí. Tak si pište. Blatnice pod svatým Antonínkem, Boršice, Bzenec, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Ústopeče, Lednice, Mikulčice, Milotice, Nový Šaldor, Sedlešovice, taky Pavlov, Polešovice, Rakvice, Šatov, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbovec a Zaječí. No a já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovín.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
1: Hello. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.

0: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
5: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4.

0: Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypraveč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pěnová párty, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 17:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
1: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
0: Z kurzů si vyberou

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 17:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
2: Strýcu, zase jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
5: Rádio Jih.

0: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih.

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Rádio Jih.

Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

Bukovský les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků.

Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypraveč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: CZ. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na

0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás, sedleci u Mikulova.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Gymnázia Břeclav v hodnotě 3700 korun.
1: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
0: Soutěžte s námi.
1: Vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@kinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 17:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414. Rádio Jih.

0: Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypraveč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 17:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih.

0: rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
1: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
0: Z kurzů si vyberou

0: Set. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
3: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: party Rádia Jih.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

the vibration, 'cause we're about to rock the entire nation.

0: další skvělé výhry.
1: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun.
2: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
1: Soutěžte s námi.
2: Vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.

recepty pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Si to
1: Radio I.
2: Radio I.
3: Jednou mi drahá říká: miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočku.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

mám nejspíš kočku s erorem.